0: A kóždy dźeń je za was serbski rozhłos tu a kóždy dźeń wie rańszy redaktor, respektiwnie rańsza redaktorka, kus kwiace hač moderator, štož nastupa tematiski přelad a to je dźensa rano Blanka. Dobranje Blanka.
1: Hej, dobranje, witajče, všetci tam vonka. Lečo, prózdniny, krásne vetro, popro, miło to tež a vosebě dźeća modestnych von do přírody wabić, kak môžeš si tole s pomocu šmoratka odkryć, to přeradzi nam dźensa rano Clemens Schmidt. Apropos, ladajo na horce leča, přije se džen a viac luči klimu u připravu, asi dajku tež zatvarja, tež v našim koncu, a mate džisvo, kje si tole raz bliže v obladav. Športove pokjeve zmije za nešto menšin Jan Reho za vas, a dokšak je sobota, vopita nas napođujećiš sa so dundak.
0: To bi še potekin tematiski přelad za dženciše vusovanje, hudžbne přelad za prvnju hodžinju, potom za dvije pomenšine od mje sleduje.

0: When I spent the summer on you.
1: To běchu letne rytmy od hudźbniku wokoło Sema Felta, a tuči serbska interpreća nas očakuje až do sedmi. Mówi to Teres Lindnerec, Swobodna. Je při za mě so Božena Beršec, Sejdžu zase tam titul říká. A na motorským Sejdžu podáme so s Michałom Cyżom von Nadrohu. Nadrohu i wyzodzenca tyś poladamy potom po pojezdczach, szo swobodny dotal, czasacz mięczną po 6.

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plany inicjatywne skupiny, kotra chce nybylči cach założić swobodnu šulu. Předsedka Serbske šulske towarstwa Katarina Jokova praj.
3: Ja necham praj, co to nie do přichoda ženi ničo, bo čim smeli ve Serbach rečeć. Tučasne, ale nie po mojim zaznaču jara atraktivne, tež te spichovanske financielne možnosti za swobodnu šulu ve Sakske su so poubenčini. A gdyż junu jenu swobodnu serbsku szulu, potem ja prajem jenu co usyć, nic jenu jednotnu szulu, dokież widzu tu za zakowanie rycznych umów, szula niech wostane po możności na wioskach kajś su, a to z jednej szulu nie realizujemy.
2: Pošetko novožitna tovaršnost Serbska svobodna šula bi tutun tečen vozeviva, zo je netko do vikuanskog registra zapisana, a s tem je nošarstvo možneje svobodne šule pravnišce zaručene, tak tovaršnost. Za kletošu prenjo putnisku jezbu kšižerju do Roma moža so zajemce hač do konca augusta přizevič, kajž piš sa katolski posu aktualnim vodaču može so maksimalne 120 kšižerju, kot siš so hišče aktivni v občilič. Pojedu kletu s počat mjestcjomi busami. Mjestrujim chcidža v Romje a Vatikanje šelake kšešanske mjestna a dalše pomniki v opetač a so na generalni audience s bamšom Leom Štornatem v občilič. Braniborski su juristiske rozestajenja vo přiuzače dalších su do Serbsko-Sydlensko-Ruma daloke mire zakončene, kajž vyše zaradniske sudnistvo Berline zdžili, je vone jenož pađe s Jabvojn, Gablenc, Dooliwo, zo můžete so kulturne ministerstvo a Serbska rada na vyšu instancu vobročić. Ve peč dalších padach je sudnistvo to vodpokazało. Dohromady 6 gmejnů by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalše se do Serbsko-Sydlenskoho Ruma přiuzač. Sudnistvo Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve vjestrchsach dosť do pokazu za vobstajnú riečnú abo kulturnú serbsku tradíciu. Ve Vohožanskim parku Vudženku maja od tutoho tyženja tak menovane Nuznik za šeš. Je to prinihorni Vužice. Votovane je z liftom za jednu osobu, a vele mjestnom zamuli ľudža v jezdnem stole so dere pohybovač. Kajž navodnistvo parka z dželi je votovanje naročnejše, hač pri normalnem nuzniku za zbrašenih. Nowe poskitk měří so například na dětši jezdnym stole abo dorosčených, kotrych je Boža ručka zajava a kociš maja korost či myšku. Nuznik za šiš je spichovanské tuorstvo parka Bodženku s pomocou PNES EU zapvačilo. Prinikoporské mústvo Sokova Ralbice Hoki, kýž by je před týženjomaj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje v prinným vônym pokálnym kole Nueje rajnije doby ve Arnstorfe. To vůjnže z vůlosovania zapadovůžijského koporského zjazka. Prinikoporské mústvo športové jednotky Krusčice drbí do Vjazojnce a v okresný legist športovatúrstva Marina Vězda nastupí ve Zimicach Tumicach. R su spočatk septembra. To běchu naše bojšče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej svončko, so na nas smije, dženca, celo podobne vedro, kajš je čara i žomijachme, a na tem so poprom tež juce nedželu převele nezmeni, dženca peča 20, juce potom kusk čoplišo z 27 stopnjemi.
0: A podobne kaj ešte včera je tiež dženca ráno na púčach našej končine, šo svobodne tiež blízka, čo dotalní džen jesteja. Jeli so to biorania zmini, aby nešto uľadače, prizoče so rade pola naju, pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četovú funkciu v app MDR Serbia. Havak, přeje moje Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobry start do końca tydzienia, dżęca sobotu 1. Julia. Dobry jest wam, a dobry ranie. Dobry jest wam też Michałowi. Cóż, on co nie tylko z motorskim napucze poda, lecz pana po 7.

0: A našim ljubim Božem sveče tež svonco sveči tom konce dženja.
1: Vedro.
0: Na kóždy pad do poňu, oko připodňa, hač do pozno poponia potom ročele, to tvači za dženca a juce, dženca při 25, juce při 28 stopňach maximálne. Vostanie sucho, nitko je sedmich.
2: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Lečo, prózdniny, krásne wiedro, no to si poprawo myslíš, że to šejch automatisce won do přírody wabi, wo sebie na swobodnym koncu tydźenia. Tola, realita šak tež je, za treba ja, wo sebie dźěći a modostný ústo jeden mały kungs. Na šmoratku abo cokvač, to šak můžeš tež při rjane medre, zopak je tež tujšto aktivitu ze šmoratkom vonka, to je Klemens Schmidt na zoniu.
1: No a tuto jsem samo v našej blízkej okolini namakal. Příklad, na vosebite dyrdom dej se šmoratkom abo s tabletom, můžete se v nesvačidle, na rybarskim dvore abo v stroži v domě tisacatov podač. Obě místní ste start za tak jmenovanou mozaikovou rally. Podače se do lesa abo katam a dobyče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tutej poskytkaj ste i zapisane a što jeste mi, když chceťa si doma zahodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmoratko abo tablet a s tutymi spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvieratá. Abo dalša app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutych môžete s pomocou tableta abo handia identifikovač a si potom astronomické informácie načítač.
0: Šmoratko a příroda, já si myslím, to jsme odživavoj. Máš ještě další pokyv?
1: No hej, na straně studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tožto poskytko, štož pak chce so nádrobnějšo s fotografovaním zabírač. Za to, abo tu je dživanička Ludovie univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dvě neděli, možná so děti a modostní, hodně ve fotografovaniu se šmoratkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prózdninske poskytki za dzieci a młodostnych, przy którym jest też szmuratko luraje. Klemens Schmidt informacje z nosu, a sztujsze netko czipne, jak to z tej mozaikowej rally niesłaczidle dokładnie funguje, albo jak tuta app za identyfikowanie wjezdu a formacją tutych reka w naszej app MDA Serbia a na naszej internetowej stronie możecie to jeszcze raz ze szitko womiery naczytać, a tam namakacie też odkazy na wszelkie dalsze poskytki.

0: Ladajo na horce lěča přeje se dźeń a wjace ludźi klimowu připravu. Produkcja tutych je němskej zašłych 5 letach wo 5-70% rozrostła. To zdźěli zwjazkowy statistiski zarjad, tež importy klimowych nastrojów są minęne 5 leta jasnie stupali. 944 milionów euro by to lećeš 2024, niemale cejčina wjace hač 5 let do toho. Tež našim regione klimowe připravy přeco ústčičo uladaš. Matej Dziswałk rozprawia.
1: Takle môžeče so napríklad tež trošku očastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tutu nástroj v tej abo damnej domácnosti stej, ale s tým môžeče viezo jenož trošku převetrič. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristina Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme přeco zase nároky, že štipené klimatizáciu a tak dále nastupa. Mo domo s planom dživač, mo domo tež te ľudži, kde se naprašuva na pšindu, nuc zatroštuvač, prajč ľudžo to neke špontánne ne je možné, mo domo se to šemo v vaši domjacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon možme ladač, ka produkty sú tu, a ka naše kapacite sú.
1: Přitom maja vulki vúbia šelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa so splitová příprava.
2: Hej, to sú přípravov v domskim jacore hapon majen vonka šentjenu přípravu, kotrež tun čupy pojeto takrec vondo přírode pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúladaš miestem na najšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú sobe tých posledných dvejoch letach naprašale, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa so to runia naprašuje, ale to, tam je dobyť všetc hľadač, kaj je personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuje lica zatvartajke klímovej přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jedna čel LND se man Peter Cyš rozkladže.
3: Dokýž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vosebite v umienenia v obkyčbovač a spelnič. Štož nie je vizor stajne tak lohko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žane vonkune žalozie připravič, a ladajo na tun klimovi přípravu, dobíme tež na to dživat za tun vonkun agregát nadsyše a tež te fotovoltaikové přípravy, so tak skovaja, so neby so tun historický napolat našo tvarského pomníka nekak zmienil, respektivne potom čerpio.
1: To praj jednačel LND Seman Peter Cyš, ki sa zavisče tež veseli, dež zmer v přihodže v ponovenem tvarenju kvodniši poveta. A za všech, kiž nimaja najprve rastajku klimu v přípravu před sobou, tým zostane znamenča vočas 20 věcik ventilátora.
0: Takhle môžeče sa napríklad tiež trošku vočasveč. Matej Dziswałk je sa zabieral s klimovými prípravami, kýž sú leto a vobľubovaniše v domácnosťach, bírovách alebo institúciách. A tiež tule našej režii Sábskoho rozvoza je príjemné kvôdno drúde samo prekvôdno, ďakováno taký príprave. Kýž je tiež tu zatvarená, ale božel jenom ješ ve vúsovanskej rúbnosti.

Super Bowl Halftime Show bie dotal doi čas te jewišća, na kotrem chceše kujždy hudźbnik raz stać, najwjetše jewišćo sveta, ale to su se nimale šice wjesći. Show, kotrež je po času finala WM Kopańce lica předwidźana, budže tutu niwo na kujždy pad přetrěchić. Z niekotrymi miliardami přiladowarjo, kajž FIFA prezident Infantino hižo kwilu soni. Što se ja nětko prašam, kak doo budže ta přestorka potom trać? Poprane počas we wobinje 15 menšinu je kietro nierealistiski, to sme se zawiesće přezjedni. Nie wiem, kak dobja ewak nimo Coldplay a K-pop skupiny BTS, hišće pop wježdźicce Madonna a Shakira wustupić moc, ach, a jednoho sem zabył, Justin Bieber je mjestem tež hišće připraju. A to su jedno ješte najsławniše mena. Šo jedne hač s pro abo kontra, što ješ show počasu nastupa, to klinč či za kietro vo sebi ty vecku. A šo je nehačče počas 20-či abo tola 30-či menšino doji, rajarjam finala a konzervativnom fenom se to zavěšte nebudže lubić a dosť kritiki tak abo znak budže.

0: žan dešt daloko a široko widzeć nie.
1: Aj, pola nas nie je nas božo tak horco tu časnje, ale nad 40 stopnjo so išče derje dopominamy si myslu, kak ta wupada našim kuncu.
0: Naj nas božo šak mjachmy po tute ekstremne horco, če tež niekotre deštiki z blakami znamenča, ale dosahač to vizo nemože. Zemja je sucha, zdžila sucha, kajž beton, ale se čarpja vizo runje tak, kajž me čvojekojo. Čim mene zrozumenja maš, dež čitaš, kajž ja prede ve zakskih nujinach so su peča neznačivo koho neđehu a ve lesu na 6 rozdžilnych blakach vohin zamiškrili. Nas božo možeš vonjova v obora spěšně hašeč a většemu strachy zadživač, přitom pomaja tak jmenované truty a s pomocou tutych spěšně zvěšča džeso pali.
1: Najlepě při tutej suchoče zcova nic dolesahič.

0: Hej, se čo moča, by tu časnije šudže na polach vuladaš a nikoci vuladaja konstiđenja tež zaso najnovše vudače katolskeho posova a Blanka žnoraz na nikotre teme polada.
1: Hej, čitame mezdrujim vo ladarni, kotraž je před 5 letami v Oklicach nastala, vo jezbje skupine Kroščansko-Pasionskoho zjednočenstva, kiž po bys počat julija s dalšimi 15 skupinami z šelakých krajov Európy ve austrijským Sankt Margaretenje na letošim Europasionje zajmou za kšižerju, koci chcedža sobodoroma putnikovač kletu z počat meje, bude zajmou nadrobne program, kiž su si za to vumyslili, a nimo toho namakaš me spokivame tež tun na vosebitu fotovu stajncu budiske Michalske cokvi, kiž pokaza šalake variante draste evangelskih serbo budisko kraja.
0: V tem a dalších zajmovoch podavkach čitajče po takim aktualnim čísle katolského posova, tak daloko po takim tutun pokiju a nedom po přičanej hudžbie vinujeme so proznínským pokivam respektívne poskytkam.

0: je na podźesačich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatywnej skupiny, kotraž chce Nibelčicach założyć swobodnu šulu. Předsedka serbske šulske towarstwa Katarina Jokova.
3: Ja necham prajić, że to nie jest do przychodu żeni niczo, bo czym śmieli we Serbach rzeczyć. Tučasne, ale nie po mojim zaznaču jara atraktivne. Tež te spichovanske financijelne možnosti za svobodnu šulu v Zakske su so poubenčini. A dyš junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom je prajim jenu co usič. Nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanje rečnih umov. Šula njih ostane po možnosti na veskach kajš su, a to z jedni šulu ne realizujemne.
2: Pošetku novužitna toašnost Serbska svobodna šula bi tuton teđen vozeviva zo je netko do vikuansko registra zapisana. S tem je nošarstvo možne svobodnije šule pravnišce zaručene tak toašnost. Za kletošu prinjoputnisku jezbu k šižarju do Roma moža so zajemca hač do konca augusta přizivić. Kajž pisa katolski posu aktualnim vodaču može so maksimalne 120 šižarju, kot si iš suhišče aktivni v občelič. Pojedu kletu spočat mjest s jomi busami. Mjest drugim chceža v Romje a Vatikanje šelake kšešanske mjestna a dalše pomniki v opetač, a so na generalnej audience s Bamšom Leom štornatym vopčilič. Braniborske sú juristiske rozestajenja vo přiuzače dalších sú do Serbsko-Sydlenského Ruma v daloké míre zakončené. Kajž vyše zaradnické súdnictvo v Berlíne zdžili, je vone jenož v páče s Jabvojn Gablen stúolivo, zo môžete so kultúrne ministerstva a Serbska rada na vyššiu instancu vobročiť. Päť dalších pádach je súdnictvo tole vodpokázalo. Dohromady 6 kmenov by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalšie sy do Serbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Sudnistvo v Kočebusu bi 2020 argumentam komunu přivosuvalo, zo nie ve vestych sach dosť do pokazu za vobstenu rečnu abo kulturnu serbsku tradiciu. V Vohožanskim parku Budženku maja vod tutoho tyženja tak menovane nuznik za šich. Je to prinihorni vúžice. Votovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miest nám zomuli ľudžo v jezdnym stole so dere pohybovač. Nuznik za šich je spichovanské toarstvo parka Budženko s pomocou PINIS EU zapvačivo. Prine koparske mústvo Sokoa Ralbice Horky, kiž by před týdenom maj doma Ralbicach v okresný pokal dobylo, raje v prvním vonem pokalnym kole nové rajné doby v Arnsdorfe. Dovolenže z vulosovania zapadovúžisko koparsko zjazka. Prine koparske mústvo športuje jednotky Kruščice, Dorby do Vjazojnce a v okresný ligist športovatúrstva Marina Vězda nastupí v Zemicach Tumicach. Rysus počat k septembra. A to bych upojšče, kiš namakače tež na našich stranach internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Rianne Svonško sveči a to dre tež sveča tak vostane, dysa dysa, nekajka močovka přidruži, maksimalna temperatura dženca 25 stopňu, juce potom čoplišo se s maksimalne 28 stopnemi.
0: Rianne su tež vulade, když ladam napuče, to reka, šo svobodne žane hačenja, žane bviskače, tu iš dobrý jezbu vám če moj.
1: Serbski rozvoz.
0: No dom je peč menšinu pana po džesačich, podam se zromadne z skupinu Trojozenk na Majorku.

0: Hej, a tak horco, kajž na majorce je tež zdźěla pola nas hižo. Ladajo na horce leča přeje se džen a viace ludzi tež klimovu připravu. Produkcija tutych je njemske zaž v 5 letach vo 5,7% rozrostva. To zdźěli zwjazkowy statistický zarjad. Tež importy klimových nastrojů su minjene 5 let jasne stupali. 949 milionů euro by to leče 2024, što ještě nimale cejčina viace hač 5 let do toho. Tež v našem regione klimové připravy přeco ústišo uladaš, Matej Džisvok rozpravia.
1: Takle môžete so napríklad tež trošku odčastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tutu nástroj v tej abo damnej domácnosti stej, ale s tým môžete viezo jenež trošku prevetrič. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy polnú protečku, poveda šéfina Kristina Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme přeco zase nádok, ešte štipené klimatizáciu a tak dále nastupa. Mo domo s plánom dživač, mo domo tež te ľudži, kde sú naprašova na pšindu, núc zatroštovač, prajč ľudžo to neke spontánne nie je možné, mo domo sa to šejmo v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ladač, ká produkty sú tu, a ká naše kapacity sú.
1: Přitom maja vúľky vúbia všelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Aj to sú přípravy v domskim jacore hapon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupy poeta takrec vondo přírode pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestom na najšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
2: Vile praxe sú so v tých posledných dvejoch letach naprašali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa so to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetc ľadač, kaj je tie personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuja leca zatvartajke klimové přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jednačel LND Simon Peter Cish rozkladže.
3: Dokýž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vosebite v umienenia v obkyčbovač a spelnič. Štož nie je vizo stajne tak lohko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkune žalozie přípravič, a ladajo na tun klimovi přípravu, dobíme tež na to dživat za tun vonkone agregát nadsyše a tež te fotovoltaikové přípravy so tak skovaja, so neby so tun historický napolat našeho tvarského pomníka nekak zmienil respektívne potom čerpio.
1: To praj jednačel LND Seman Peter Cish, ki sa zavisče tež veseli, dež zmer v přihodže v ponovenem tvarenju kvodniši poveta. A za všech, kiž nimaja najpeda rastajku klimu u přípravu před sobou, tým zostane znamenča vočas 20 věcik ventilátora.
0: Matej Čísvok je so zabieral s klimovými přípravami, kiž sú leto a v obľubovaniše. V domácnosťach, birovách alebo institúciách a tej štule našej režii Serbského rozvoza je příjemné kvodno, čakovano taky přípravie, kiž je tej štú zatvarená. Ale bohužel jenož v našej vysuvanskej rumnosti. S tým je jednače menšinou, po na po 10 ich netko zaspívaná Milčin Veclich.

0: zrozumić, zo smy tedy dobyli jara zlutniwje a skromnje přez dźeń kročić, dokyž finki maćerje, kotraž bě zahe wudowa, njedosahachu. Dopominam pak so jara rady na tutun čas, na wjerzki dźěćactwa, gdy smy pola přečelki suna do syna skakali, abo so tajnje z hulcami w parku zetkali a husto k wieczori wusmuž jedli, so bychmy derje nasyčeni. Za našu mač bě to wulka spokojnosć. Luby Božo, dajtež dźensa všim, so junu na skromne dny dopomnić a z małej horsku dowiery a lubošće z Božoni być. W tutym zmysle přeju wam žonowane konc tydźenja.
1: To bieše Veronika Bulankova z Pančic Kukova s nabožným slovom na dawku franskeje vikarie. A s tym ja iżo. Dwie mienčine dođe sačich.